Kiss, klasické I Was Made for Loving You. The Young Bloods. Young Bloods Results. Stadion Charles Winchell. On tíkaj labák a sacov, kde sa rýno starý klasitám, kde sa trápil šim koncerta. Dívia Andrivisma z mene zinám, kde sa rýno šo z Young Bloods. Sara Femo, to bylo ta pilina. Mes brouzom kopa, věna míra. Čau, Pentě. Brouzom kopa, věna míra. A klasik Noah Kramerys. Lingers. Pirmais lielais Kramerys na vás.